Zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já, ruku

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: It's a long, long night. It's a long, long night. It's a long, long night.
1: I'm a long way from home. I'm a long way from home.
2: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10:02.
3: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
4: After all you put me through.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop, všechno dobré.

za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Let me roll. Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90.

0: words in heavy doses.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

mrak černých vran, na město náhle vrch zvláštní stín, s ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc

zlatou ústí dám v kámen vepsat. Hájil právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůd.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů zvrchlabím.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštýrské

Vá šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě stupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.
1: Jsem z

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vem si teď mou viziku, ať víš, s kým máš tu čest.

vždycky začal žít až z večera, jak kýčovitej hit. Představ si to, i když mě u chodníku stála Sierra, už neuměl.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Telegram s adresou svět.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

i klíč, i akt, a ty vnímáš i kámen se slídou. Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové PET lahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

přinesl je k nám. Tak mě nečekej, dneska nikam nepospíchám, listopadový

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle Gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Písku na Dvořákově ulici. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 1 role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip v Polné. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Ale těch nabídek, no řada.

0: stačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár.
1: Můj Vilém peče housky a málo mě má rád, on očíčka má úzký a věčně chtěl by spát.
0: Jo, jo, jo, je to tak, je to tak.
2: Chudák holka.
0: Jenom mě nelitujte.
3: Vilém zkrátka v noci peče a ve dne spí.
0: Jenom ho nelitujte.

0: si marně po pekárně s těstem na rukách. Můj Vilém netek housky a měl mě hodně rád. Už oči neměl ouzký a vůbec nechtěl spát. To byla krása.
1: Cože si to dala na ten komín?

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

nebo se. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

radost znova. Dokonce se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové PET lahvi za 42,90.
1: Coop

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí. 1, 2, 3, 4.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 1 role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě stupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 1 role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tutti v Písku na Dvořákově ulici. Přejeme hezký poslech.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

když se vše kolem vleče, pomalým tempem se šlápnu plyn zdvižené, palce vítám, možná, že zastavím.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 1 role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze.

si za něj nekoupíš. Jo. Jo, karton na bůrek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráků, nebo jeansy, Calvin Klein. Tak

písem tichou.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s Českou.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s Českou.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka z Vonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop, všechno dobré.

0: listů, bolest se vrací v očích sůl, tohle ráno čas žít.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus originál desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma. Chtěl

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

odpověď, co bude zítra, za pár let, za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka pro nebe

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

solíš otevřený rány, co se hojí. Tvojí krev i tělo přijímám od obojí. Stejný lidi se soumrakem mají.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: dáš mi.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolínu Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

peníze. Penízky, vy moji zlatí drahouškové, vzali mi vás, jste pryč. A pryč je má opora, má útěk a má radost. Pro mě je všemu konec, nemám už, co bych na tomto světě pohledával. Bez vás nemohu žít, to je hotová věc, prostě nemohu, umírám.

0: Šarm bez lesku. Pláč bez cestu.
1: Co to je za shromáždění lidu? Ať se podívám.
0: Bez potlesku.
1: Ať se podívám. Není to člověk, aby ho neměl v podezření.
0: Měl bych se zdálit.
1: Když vidím to, co mě okradlo.
0: Smíte se smát. Měl jsem to vzdát. Než takhle hrát. A řádně se spálit. Chtěl jsem vám hrát. Chtěl jsem vám hrát. Zas jednou hrát.
2: Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.
1: Kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali? Kdo pak může zvážit zklamání, když přišel?

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě stupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly, ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvona rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je poliká.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý,

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové esky

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a i když mě to táhne tam.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulická lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwaš gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky.

koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage Hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny z Česka.

0: že tě lúbim. Vidím, že tě nemám.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr 48% .